0: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

novou mobilní aplikaci. Vylepšený design, živé vysílání, informace o právě přehrávané skladbě, možnost poslat vzkaz, audiosprávu nebo fotku přímo do studia. Nechybí ani denní program nebo tipy, kam vyrazit za zážitky. Novou aplikaci stáhněte zdarma z App Store nebo Google Play podle typu vašeho telefonu. Signál Radio, a to nejlepší z 80. let, budete mít s naší vylepšenou apkou neustále po ruce. Signál Radio. Posloucháte online na signalradio.cz.

Zem pradávných song nepoznáš, je žalospev, more nevydá věc ten svět.

0: Krátce před 8 hodinou, přesněji minutu, s vámi v éteru signálu stávala CC Catch. Dáme si tak úvodní dnešní zprávy, které připravil Honza Navrátil, no a pak se můžete opět těšit na to nejlepší z 80. let od Samanthy Fox, Suzy Quatro s Chrisem Normanem a nebo Duran Duran.
1: Signál rádio, doprava.
0: Nejprve ale míříme na tuzemské silnice D5, 132. kilometr ve směru Rozvadov. Tam je zvěř na vozovce, konkrétně srna poražená. V Kamenickém Šenově, okres Česká Lípa, v Kamenické ulici probíhá vyšetřování havárie osobního auta. A ještě spozorněte na silnici 2602 u obce Tuhaň, okres Česká Lípa, kde je padlý strom a tahle komunikace zůstává neprůjezdná. Ať už jedete kamkoliv, tak opatrně a se signálem.
1: Signál rádio, zprávy.
2: Hezkou neděli posloucháte Signál rádio, na řadu přichází zprávy. Hranice zdanitelných příjmů pro povinnost podávat daňové přiznání by se mohla zvýšit z nynějších 50 tisíc korun na 100 tisíc korun ročně. Doporučil to schválit sněmovní rozpočtový výbor. Dva závodníci včera zemřeli po nehodě na Masarykově okruhu v Brně při motocyklovém závodu Alpe Adria. Pořadatelé zbytek programu museli zrušit. Íránské revoluční gardy v noci na dnešek oznámili uzavření Hormuzského průlivu až do odvolání. Stalo se tak poté, co stříleli na loď plující nepovolenou trasou. Po útoku oznámilo velitelství amerických sil v oblasti další vlnu útoků proti Íránu. Přesnou municí zasáhla armáda Spojených států přibližně 140 íránských vojenských cílů.
1: Co se děje v regionu?
2: Radnice Prahy 5 i letos spustila projekt sbírky školních potřeb a aktovek pro děti ze sociálně slabších rodin, které jsou v péči odboru sociálních věcí a spolupracujících organizací. Darovat je tak možné psací potřeby, sešity a bloky, výtvarné potřeby, školní aktovky a nebo batohy. Nové i zachovalé použité školní potřeby, které mohou ještě dobře posloužit, je možné nosit do konce prázdnin na recepci úřadu městské části.
1: Sport.
2: Sportovní část zpravodajství nemůže být o ničem jiném než o tenise. Třetí českou vítězkou Wimbledonu za poslední 4 roky se stala Linda Nosková. V prvním ženském grandslamovém finále dvou českých reprezentantek porazila 29-letou Karolínu Muchovou 6-2, 5-7 a 6-3. Pro 21-letou hráčku se jedná o premiérový titul na turnajích Velké čtyřky.
1: Signál rádio, počasí.
2: Dnešní nedělní víkendový den by měl být slunečný, přechodně se může oblačnost vyskytnout na severovýchodě a vítr dnes zafouká od severu rychlostí od 2 do 5 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty dnes naměříme podobné jako včera, tedy mezi 25 a 30 stupni Celsia. Tolik zprávy a Honza Navrátil.
1: Signál rádio.
0: Honzo, děkujeme moc za ně. 8 hodin a 2 minuty, s vámi už je za mikrofonem Lukáš Bláha. Přijící klidné nedělní jitro s datem 12. července. Už zanedlouho se podíváme, co všechno zásadního se k tomuto datu týká. Nenechte si to ujít, hezké ráno.
1: Signál rádio, to nejlepší z 80. let.

To byla Samantha Fox, probouzívá signál do neděle 12. července. Božkové tím pádem slaví svátek, všechno nejlepší. A určitě jste to jméno v poslední době zaslechli. Lourdes Gloria Manuel, běžkyně na 400 metrů, halová mistryně světa z letošního roku a velká česká naděje do dalších let. Má 21. narozeniny. Taky Václav Jelínek, Vašek Jelínek, zpěvák ze skupiny Lunetic, tak tomu je právě dnes 48 let, ano, letí to. A 12. červencový den letopočtu 1952 poprvé spatřila světlo světa na Jamajce zpěvačka Liz Mitchell, která se proslavila v německé diskobandě Bonnie M. Jejíž hlavní vokalistkou byla v letech 1976 až 86. No a právě v této době vznikl i následující song, protože dneska myslím si, že bude hodně sunny. Podíváme se na to už brzo v přehledu dnešního počasí. No a mimochodem je taky Evropský den koupání v řekách. Já myslím, že dneska by to šlo. Dobré jitro.

0: Díky, že krátce před půl devátou vstáváte s víkendovým signálem. 12. červenec v kalendáři je i dnem jednoduchosti. V té, jak je známo, je krása a já vám proto jednoduše říkám, že před sebou máme krásný letní den, na nebi skoro jasno až polojasno, bez srážek, denní maxima mezi 26 a 30 stupni. Jaké události nás dnes neminou, zjistíme už za pár okamžiků. Do té doby v rámci 80kového léta v podání Roy Orbisona nebo Pet Shop Boys další hity. Pohodové ráno.
1: Dovolená v osmdesátkách. To bylo MBčko naložené až po střechu. Máma balila řízky do alobalu, táta kontroloval benzín v kanistru
2: a my věděli, že vyrážíme za dobrodružstvím.

0: a nebo jen podstan k rybníku za městem. Na tom vlastně nezáleželo.
1: 80kové léto mělo své neopakovatelné kouzlo.
0: Z tranzistoráku hráli Modern Talking, Sandra nebo Madonna a my měli pocit, že prázdniny nikdy neskončí. Časy se změnily, začali jsme létat, auta jsou rychlejší a místo mapy máme navigace.
1: Jedno ale zůstává stejné. Hity, které nestárnou.
0: Užijte si 80kové léto se Signál rádiem a hudbou, která vás vrátí do časů vašeho mládí. Signál rádio posloucháte online
1: na signalradio.cz.

0: Krásné nedělní ráno a po vzpomínce na Roy Orbisona zjistíme na signálu, co přichystal 12. červenec.
1: Signál rádio. Očekávané události.
0: Pro téměř čtvrtinu Francie platí dnes červený stupeň pohotovosti kvůli vlně veder, která rovněž může přispět k šíření lesních požárů. Ve španělském Pamploně pokračují tradiční oslavy svátku svatého Fermína. Jejich součástí jsou běhy s bíky v ulicích města. Týdenní Mendel Festival v Brně od dneška propojí vědu, vzdělávání, zábavu a hudbu. A po včerejším ženském finále s čistě českou účastí přijdou na nejslavnějším tenisovém turnaji Wimbledonu na řadu i muži. Od 17 hodin vyzve vítěz nedávného French Open Němec Saša Zverev loňského obhájce titulu Itala Jannika Sinnera. Ať máte příjemný den.

0: Pat nám to tady pěkně rozsvítili a probouzili vás na vlnách signálu těsně před devátou. Připraven už je tak Honza Navrátil, protože připravil na celou čerstvé zprávy a v následující hodině Král popu, Diana Ross či Joe Cocker, zkrátka ty nejlepší 80.
1: Signál rádio doprava.
0: Ze všeho nejdřív ale zjistíme, jak pak nám to jezdí. D1, 135. kilometr ve směru Brno. Tady se zdržíte kvůli porouchanému vozidlu a ještě buďte obezřetní na silnici 385 u obce Hradčany, okres Brno venkov, kde došlo ke střetu dvou osobních vozidel. Klidnou cestu.

0: nejlepší z 80. let. Signál Rádio zprávy.
1: Hezkou neděli opět po hodině plné 80. posloucháte na Signálu další zprávy. Hasiči ve Zlíně i nadále zasahují u požáru budovy v někdejším baťovském továrním areálu. V podvečer díky příznivému vývoji situace snížili stupeň požárního poplachu z 2. na 1. Aktuálně na místě pracují zhruba 40 hasičů. Ti stále trosky budovy ochlazují, řekl to jejich mluvčí Pavel Řezníček. Budova číslo 34 s 11 nadzemními podlažími začala hořet ve čtvrtek. Část z ní se zřítila.
2: Podvečer došlo k vystřídání zasahujících jednotek a v 18.00 rozhodl velitel zásahu o snížení stupně požárního poplachu z 2. na 1. Na místě přes noc zůstávají profesionální dobrovolné jednotky, které budou pokračovat v čerpání vlastně požární vody na místo událostí a v hasebních pracech pomocí automatických požárních monitorů, kterým vlastně skrápějí zasažené sutiny a provádí chlazení.
1: Doplňme, že policie událost prověřuje pro podezření ze spáchání obecného ohrožení z nedbalosti. Případné viníkovi za něj hrozí až 5leté vězení. Poslanecká sněmovna bude příští týden schvalovat návrh na obnovení elektronické evidence tržeb, od které si vláda opět slibuje narovnání podnikatelského prostředí a také dodatečné příjmy veřejných rozpočtů. Vláda návrh na znovu zavedení EET posvětila už v květnu. Hormuzský průliv je opět terčem zájmu. Írán oznámil, že v průlivu zasáhl a vyřadil z provozu další loď a vyslal balistické střely na americkou strategickou leteckou základnu v Kataru. Americká armáda přesnou municí zasáhla přibližně 140 íránských vojenských cílů.
0: Co se děje v regionu?
1: Ze 13 milionů, které pražské letiště Václava Havla rozdává obcím v jeho okolí jako kompenzaci za zvýšenou hladinu hluku, získalo 1 milion korun i Kladno. Radnice rozhodla, že finance využije v rehabilitačním stacionáři Zvonek, kde vznikne nová multisenzorická místnost. Dodejme, že letiště finance poskytuje v souvislosti s hlukem, který vzniká po převedení části provozu na vedlejší runway.
0: Sport.
1: Eliška Hamzová se ve svém 8. utkání WNBA v dresu Minnesota mezi střelkyně nezapsala. Při výhře Lynx 90-85 nad New Yorkem strávila česká basketbalistka na hřišti pouze něco málo přes 4 minuty a zaznamenala pouze 2 asistence. A kajakář Josef Dostál dojel na světovém poháru v Montrealu 3. na kilometru. Pro olympijského vítěze je to letos nejlepší výsledek na této trati.
0: Signál Rádio počasí.
1: A i v těchto zprávách přidávám pohled na počasí. Venku je polojasno a teploty dnes naměříme od 25 do 30 stupňů Celsia. Na severovýchodě se přechodně může objevit oblačnost. Vítr dnes zafouká severní rychlostí do 5 metrů za sekundu. Tolik další zprávy. Hezkou neděli se Signálem.
0: Signál Rádio.
3: 4 minuty po 9. vás ze studia dál zdraví Lukáš Bláha. Já brzy přinesu víkendový tip, kam byste se mohli vydat nejen tuto neděli. Zatím pohodový ranní poslech teď s Joe Cockrem.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Pierko s Bonnie Bianco, filmová záležitost v přijímačích, vám zní víkendový signál. A jestli vás lákají tajemná místa podzemí a krása jeskyní, pak máme něco přesně pro vás. V Pražském Národním zemědělském muzeu si můžete prohlédnout novou výstavu, která představuje nejzajímavější podzemní lokality z celé České republiky. Víc prozradí Lucka Sinková.
1: Výstava Podzemní klenoty české přírody vás zavede do světa českých a moravských jeskyní. Na velkoformátových panelech uvidíte známé podzemní lokality, ve spoustě z nich jste určitě i byli a můžete i tímto způsobem obdivovat jejich přírodní krásy i práci speleologů, kteří jeskyně zkoumají a pomáhají je chránit. Takže omrknete boskovské dolomitové jeskyně v Podkrkonoší s největším smaragdovým podzemním jezerem Čech, nebo koně pruské jeskyně v Českém Krasu na Berounsku s tajnou středověkou penězokazeckou dílnou a i chýnovskou jeskyni na Táborsku plus další skvosty. Výstavu najdete na střeše Národního zemědělského muzea v Praze.
0: Lucko, díky moc za pozvánku a z podzemí zpátky do našeho playlistu. Tohle je Michael Jackson. Dobré ráno.

0: James Bond alias Karel Gott, víkend na Signál rádiu je s vámi lehce po půl desáté a došlo k úpravě předpovědi pro 12. červenec. Na jihozápadě slunečno, na severovýchodě hrozí občas déšť a též nižší teploty kolem 22 stupňů, jinak ve zbytku území parádní letní hodnoty 25 až 29 stupňů Celsia. V nejbližších chvílích si povíme aktuality z fotbalového mistrovství světa a do té doby taky osmdesátky v rámci osmdesátkového léta Elo anebo Mike Oldfield z Maggie Rayleigh. Hezké stále ještě nedělní ráno.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál rádiu. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál rádiu. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál rádiu posloucháte online na signalradio.cz.

0: Ve víkendovém signálu Hello a na pár okamžiků teď bude naše vysílání patřit zelenému pažitu.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Signál Rádio.
0: Čekají nás fantastické semifinále letošního fotbalového mundialu, protože se v nich proti sobě postaví čtyři nejlépe postavené reprezentace podle žebříčku FIFA. Lépe to být nemohlo, ale pěkně po pořádku. Obě včerejší čtvrtfinále musela rozhodnout až prodloužení. Nejprve ze včerejška na dnešek přešli Angličané přes Norsko 2-1. Po lehce kontroverzním gólu s údajným dotekem míče do kabelu od videokamery nad hřištěm a nad ránem našeho času vyřadili Argentinci Švýcarsko 3-1 i díky jubilejní 10. asistenci Lionela Messiho na světových šampionátech. Jeho Američané tak dál mohou snít o obhajobě titulu. Zrcadlo jim nastaví ve středu od 21 hodin právě Anglie a o den dříve ve stejný čas dojde k tuhému evropskému boji mezi Francií a Španělskem. Je na co se těšit.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Signál Rádiu.

0: Lionel Richie nás povolá k signálu, dostal málem až k 10. hodině. Za 2 minuty odběje Honza Navrátil pro vás, tak má aktuální zprávy. A já potom přidám další pecky z 80. léta, které budou reprezentovat Erasure, Bonnie Tyler či Talk Talk.
1: Signál rádio doprava.
0: Teď ale pohled do provozu. Nehodu máme v Praze na Karlovarské ulici, lépe řečeno na sjezdu z ní směr Řepy. Zůstáváme v hlavním městě v Letenském tunelu. Počítejte se zdržením kvůli pro poruchu odstavenému osobnímu vozidlu a ještě D5, 27. kilometr ve směru opět pro změnu metropole. Tam je porouchané osobní vozidlo. Ať už jedete kamkoliv, tak opatrně a se signálem.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Příjemný nedělní poslech Signál Rádia, opět po hodině pojďme na další aktuální zprávy. Provoz na dálnici D10 ve Staré Boleslavi je po nočním bourání lávky opět obnovený. Ve směru na Mladou Boleslav projedou řidiči v jednom pruhu, ve směru na Prahu pak bez omezení. Nejsilnější slovenská vládní strana Směr včera ve Staré Bystrici slavila výročí deklarace o svrchovanosti Slovenské republiky. Ta byla přijata 17. července v roce 1992 a jednalo se o krok, který předcházel rozdělení Československa. Na včerejší oslavy dorazili také dva hlavní aktéři rozdělení státu, tehdejší slovenský premiér Vladimír Mečiar a někdejší český premiér a také pozdější prezident Václav Klaus. Včera po krátké těžké nemoci zemřel americký senátor Lindsey Graham. 71-letý republikán patřil k nejvlivnějším členům kongresu, a to hlavně v zahraniční politice. V posledních letech podporoval Ukrajinu a její boj proti ruské agresi. V minulosti měl napjaté vztahy s prezidentem Donaldem Trumpem. Podle médií ale v současnosti amerického prezidenta podporoval.
0: Co se děje v regionu?
1: Dva nové veřejné grill pointy vznikly na Praze 3. Elektrické grily zájemci naleznou v lokalitách Habrová na Jarově a v parku vedle Rýgrových sadů. Grily se spouští pomocí aktivačního kódu, který přijde SMS zprávou. A hodina grilování vyjde na 100 korun. Grily je možné využívat celoročně. V létě od 10 do 19, v zimě pak od 10 do 16 hodin.
0: Sport.
1: Plochodrážník Jan Kvěch skončil 10. ve švédské Grand Prix. Finálovou jízdu na stadionu v Malile nečekaně vyhrál Dan Anders Thomson, který je stejně jako Kvěch v elitním seriálu náhradníkem. Oba startují místo zraněných jezdců. 24-letý Kvěch vyhrál jednu rozjížďku a ve dvou dojel na druhém místě. 7 bodů mu vyneslo postup do takzvané poslední šance. V boji o finále ale skončil na posledním 4. místě.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Nedělní den nám nabídne polojasnou oblohu, přechodně se oblačnost i přehánky mohou vyskytnout na severovýchodě, k večeru ale budou ustávat. Vítr zafouká od severu rychlostí maximálně do 5 metrů za sekundu a teploty bychom dnes měli měřit mezi 25 a 29 stupni Celsia. Další zprávy na Signálu končí, vracíme se k muzice a tu už nabízí Lukáš.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
2: A kromě ní pro vás budu mít tedy, lépe řečeno, kolega Martin Čípa, novinky tak, jak se dali dohromady a poskládali v uplynulém týdnu, tedy na sociálních sítích, jak jinak od něj. Už se moc těší, já věřím, že vy taky, stejně jako na parádní muziku Talk jsou právě teď připraveni. Hezké už nedělní dopoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Máte ten správný víkendový signál a my pro vás na oplátku máme přehled všeho podstatného, co vložili osmdesátkoví umělci na své sociální sítě. A tohle nemohl zjistit nikdo jiný než kolega Martin Číba.
1: Hvězdy na síti. Na Signál Rádio.
2: Elton John oznámil konec svého koncertování už před 3 roky. A přesto to vypadá, že by mohli fanoušci na jeho show chodit klidně další desítky let. A to díky novým technologiím. Britský deník The Sun přišel totiž se zprávou o připravovaném projektu, který představí Eltona jako hologram. Technicky mají být koncerty prý ještě vyspělejší než slavné digitální turné ABBY. Zpěvačka kapely Blondie Debbie Harry se objevila na premiéře sci-fi snímku Supergirl, který je dívčí verzí Supermana. Pod videem na Instagramu jsou přes 4000 komentářů o jejím fantastickém vzhledu a nehasnoucí energii rockové hvězdy. Za to představený film takové ovace zatím nesklízí. Bon Jovi tento týden startují své turné s názvem Forever. Na sítích propagují celkem 14 koncertů, z toho 9 v newyorské Madison Square Garden. V Evropě naplánovali zatím pouze termíny ve Velké Británii a Irsku. A Madonna sdílí úspěchy svého nového alba Confessions 2. Ve stories ukázala koláž superlativů od hudebních kritiků, podle kterých je vizionářkou a královnou tanečních parketů. Svědčí o tom také fakt, že její single Dansteria se stal celosvětově nejstahovanější skladbou platformy iTunes. Co je nového nejen v online světě, zjistíte taky na Instagramu a Facebooku Signál Rádia. Tak nás určitě sledujte. Hezký poslech přeje Martin Čípa.
1: Hvězdy na síti na Signál Rádio.

Užijte si víkend se Signálem. For inspiration.

0: Krátce po půl jedenácté v neděli 12. července jste s víkendem na Signál rádiu a před námi je chtě nechtě nový týden, ve kterém se léto zase parádně předvede. Už zítra místy teploty vystoupají až k 31 stupňům. V závěru týdne pak mohou dorazit přehánky a bouřky, ale na to teď nemysleme. Zanedlouho si dáme další víkendový tip na výlet a zatím 80ky od Blondie nebo Bad Boys Blue, ať máte senzační dopoledne.
1: Na Signál rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne. Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami si vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne? Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině. Ano nebo ne na Signál rádiu.
4: Signál rádiu posloucháte online
2: na signálradio.cz.

0: Víkendový signál proudí do vašich uší a patrně jste, jako já, netušili, že z období 4000 let před naším letopočtem pocházejí nálezy a taky kus historie zemědělství a kovotepectví na našem území. Za poklady z této doby se můžeme vypravit do muzea, kam nás dnes pozve náš jihomoravský kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Hezký dobrý den, i dnes se podíváme do muzea. V obci Vedrovice, jen pár kilometrů od Moravského Krumlova, se nachází zajímavé muzeum, kde se bude líbit především příznivcům dávné historie. Vedrovice a jejich okolí prosluly svými četnými archeologickými nálezy a tak není divu, že se místní muzeum věnuje právě jim. V muzeu jsou k vidění zejména sbírky předmětů z období středoevropského neolitu, z doby 6 až 4 tisíce let před naším letopočtem, kterými se zabývá expozice Vedrovice před 6 tisíci lety o životě zemědělců, o pohřbívání. Výstavu doplňuje druhá stálá expozice, věnující se naopak lokalitě Krumlovského lesa, kde se těžil kámen rohovec, a to v době, kdy už místní lidé znali bronz a železo. No a kdyby to někomu nestačilo a do Vedrovic zavítal v sezóně, může se těšit i na expozici Venkovská stodola s předměty z přelomu 19. a 20. století. Muzeum sídlí v budově bývalé fary a je spojené s informačním centrem. Luděk Savana Urbánek, Brno.

0: Rocková klasika, po vlnách signálu jsme pluli s Ariem v 311. do studia, už proto dorazil Honza Navrátil. Nese nejnovější zprávy a příští hodina bude opět patřit hitům 80. léta Culture Club, Tina Turner nebo Climby Fisher.
1: Signál rádio, doprava.
0: Teď je ovšem ta správná chvíle se ještě podívat na tuzemské silnice. Problémy by vám mohly nastat pouze v Praze, v Točité ulici, kde je olej na vozovce, tak raději nohu z plynu, jinak jsme bez nehod, tak snad nám to vydrží co nejdéle. Šťastnou cestu.

0: Signál Rádio zprávy.
1: I v neděli s datem 12. července posloucháte Signál Rádio. Teď na chvilku přerušme proud 80. a pojďme za zprávami. Lepší podporu a přípravu dětí ještě před nástupem do základní školy si ministr školství Robert Plaga slibuje od prodloužení povinného předškolního vzdělávání z 1 na 2 roky. Namísto v 5 letech by se tak děti začaly vzdělávat už o rok dříve. Tragickou nehodu na Masarykově okruhu v Brně, kde při závodech s mezinárodní účastí včera odpoledne tragicky zahynuli 2 jezdci, prověřuje policie. Případ podle její mluvčí ale nejspíš nakonec odloží. Oběťmi jsou podle serveru sport.cz 32-letý rakouský jezdec Filip Steinmeier a 43-letý rumunský závodník Adrian Rus. Americký deník The New York Times nazval ministra zahraničí Spojených států Marka Rubia faktickým americkým místodržícím Venezuely. Podle média totiž právě Rubio rozhoduje například o rozdělování příjmů z venezuelského exportu ropy.
0: Co se děje v regionu?
1: Do stavby nového parkovacího domu u metra Hostivař se pustilo hlavní město. Magistrát už vypsal tender na stavbu 7 podlažního domu, který nabídne 647 stání. Parkovací dům v režimu Park and Ride vznikne na místě stávajícího parkoviště a jeho výstavba je projektanty stanovená na hodnotu 601 milionů korun bez DPH.
0: Sport.
1: A ve sportu si pojďme připomenout jedinečný úspěch českého tenisu. Třetí českou vítězkou Wimbledonu za poslední 4 roky se totiž stala Linda Nosková. V prvním ženském grandslamovém finále 2 českých reprezentantek porazila 29-letou Karolínu Muchovou 6-2, 5-7 a 6-3. Pro 21-letou hráčku se jedná o premiérový titul na turnajích Velké čtyřky.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Nedělní den je s polojasnou oblohou, přechodně se mohou vyskytnout na severovýchodě přehánky a oblačnost, k večeru ale budou postupně ustupovat. Vítr fouká severní maximálně do 5 metrů za sekundu a teploty právě teď měříme kolem 25 stupňů Celsia. Jaké počasí nás čeká na začátku dalšího prázdninového týdne? Tak to vám prozradím za hodinu. Do té doby si užívejte další 80. Lukáš Bláha přebírá studio a bude vám hrát jednu za druhou.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
2: To je jasná věc a navíc vás vezmu do Číny, kde naučili roboty jedné neúplně populární lidské činnosti. Počkejte si na to, já jsem Lukáš Bláha. Voskum přeju jen to nejlepší k svátku a vám všem kompletně bezvadné nedělní dopoledne.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

Dáváte si víkendový signál a určitě už se vám někdy stalo, že jste přišli do nějaké té restaurace, především s označením fast food a kolem vás uklízelo nádobí cosi robotického. No, v Číně tam je to poměrně častá věc, že už se využívají právě tihle stvoření v komunitních službách, v zábavním sektoru, nezřídka dokonce suplují zvířecí mazlíčky. No a na internetu se teď objevily vtipné záběry tamního humanoidního robota, jak klečí na ulici a se sepjatými dlaněmi žádá kolem dojcí o almužnu na pokrytí účtu za dobíjení elektrické energie. Na displeji mu dokonce svítilo: nemám peníze na nabití, můj život je v ohrožení. Tak všechno to bylo takové zkušební, ale našli se i vtipálci, kteří ponejvíce poukazují na to, že v dnešní moderní době roboti a umělá inteligence brzy připraví o práci dokonce i žebráky. No, sám jsem zvědav, kdy mi někdy u dveří zazvoní pošťák a místo skutečné osoby to bude právě robot. My si zazpomínáme na dobu, kdy pošťák chodil pravidelně v 10, ten okolo postman, a zpívali o tom Secret Service. Hezké dopoledne.

0: Milen Fam nám zpívala to, co krátce před 11:30 slyšíte, je víkend na Signál rádiu a my pro velký úspěch budeme od zítra zase pokračovat v této hře.
1: Ano nebo ne? Na Signál rádiu.
0: Vzhledem k tomu, že teploty opět budou atakovat třicítky, není vůbec špatný nápad ochladit se v jeskyni. My mezi vás během příštího týdne rozdáme rodinné vstupenky, které potom můžete využít k návštěvě právě některého ze 14 jeskyních komplexů v celém Česku. Stačí se pouze v našem ranním vysílání dovolat včas na číslo 910 260 910 a pak správně odpovědět buď ano nebo ne. Detaily k soutěži hledejte na signalradio.cz a jaké má další výhody vstávat s námi, se dozvíte už teď.
2: Nejlepší probuzení do nového dne. To je ráno na Signál rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvažte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je ráno na Signál rádiu. Vstávejte s námi. Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: jedeme stále ještě nedělním dopoledem na Signálu a oprášíme jeden zapomenutý kousek.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Tentokrát si zahrajeme polovinu anglického sesterského dua Milan Kim, která žel osiřela po skonu Melanie v pouhých 23 letech na rakovinu. Rozhodla se dál pokračovat v solové kariéře a měla dva velké hity. Určitě si vzpomenete na Don't Worry a pak je tu ten, který dokonce napsala ještě se svojí zesnulou sestrou. Good Loving and Devotion, tedy dobrá láska a oddanost, zkráceně GLAD od Kim Appleby.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Spartou Farm jsme se dostali ve vysílání signálu téměř ke 12. hodině. Já už tak před sebou mám Honzu Navrátila. Ten třímá v rukou polední zprávy, nenechte si je ujít, stejně jako další 80kové hity od George Michaela, Nazaret nebo Madony v příští hodině.
1: Signál Rádio Doprava.
0: A taky zjistíme, jak nám to teď aktuálně vypadá na silnicích. Máme hned několik nehod, pojďme na ně. V Praze, Mladoboleslavská ulice, zde se střetlo osobní vozidlo s motocyklem. Dvě osobní auta jsou teď v sobě na silnici 152 u Modřic, okres Brno, venkov. Vzniká silný provoz, jelikož zmíněné automobily následně vzplály. A ještě jdeme do Kladna, Pražská ulice. Tady došlo ke střetu osobního vozidla s motocyklem. A ještě počítejte se zdržením na D10, 59. kilometr ve směru Turnov, kde je porouchané vozidlo. A ať už jedete kamkoliv, tak s rozumem a signálem.
1: Když slyšíš tohle,

0: To nejlepší z 80. let. Signál Rádio, zprávy.
1: Příjemnou neděli, posloucháte Signál Rádio a teď také zprávy. V prvním pololetí letošního roku soudy v Česku vyhlásily 7614 osobních bankrotů. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku je to o 7% méně. Zároveň soudy přijaly 7806 návrhů na osobní bankrot, což představovalo meziroční pokles o 8%. Nejvíce počet bankrotů vzrostl ve Středočeském kraji o 6%. V Karlovarském kraji se jejich počet zvýšil o 5% a v Plzeňském pak o 2%. Závěr tohoto týdne přinese teploty do 29 stupňů Celsia a polojasnou oblohu. Od severovýchodu pak bude během dne přibývat oblačnost a také srážky. Během příštího týdne se bude postupně oteplovat. Vysoké teploty ale doprovodí i bouřky. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. A ještě jednou počasí. Silný vítr dnes zastavil horní úsek kabinové lanovky z Pece pod Sněžkou na Sněžku. Spodní úsek lanovky do mezistanice na Růžové hoře zůstal v provozu. A Česko dnes vyslalo do Francie v pořadí druhý vrtulník, který pomůže s hašením požárů. Dodejme, že první vrtulník odletěl v pátek, včera už byl v akci.
0: Co se děje v regionu?
1: Hlavní město se začátkem července otevřelo příjem žádostí v rámci programu Čistá energie. K dispozici je celkem 50 milionů korun na tepelná čerpadla a adaptační opatření pro domy a byty. Nová výzva je oproti minulým letům výrazně širší. Poprvé zahrnuje podporu zelených střech, nádrží na dešťovou vodu anebo konstrukcí s pnoucí vegetací.
0: Sport.
1: Včerejší OKTAGON v Kolíně nad Rýnem potvrdil už dlouho diskutovanou spekulaci. Legendární český bojovník MMA Carlos Vémola se vrátí z důchodu pro další zápas do klece. Už 26. září se na fotbalovém stadionu ve Frankfurtu utká s Frederikem Neandertalcem Bezgrénem. Vémola se nechal slyšet, že mu je líto německých fanoušků, protože bude muset zmlátit jejich miláčka. A ještě jeden bojovnický návrat. Bývalý šampion smíšených bojových umění MMA Conor McGregor, který se do klece vrátil po 5 letech, skončil se zraněným kolenem a rychlou prohrou s Američanem Maxem Holloweyem. Sobotní zápas, kterému v Las Vegas přihlíželo přes 20 000 diváků, trval pouze minutu a 9 sekund.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A i polední zprávy na Signálu doplníme pohledem na počasí. Venku je polojasno, místy se objevují na severovýchodě přehánky a teploty měříme kolem 25 stupňů. Pondělní den bude s polojasnou oblohou, zítra se může objevit slunko, na severovýchodě ale také oblačnost. Vítr zafouká stejně jako dnes od severu a teploty naměříme o něco vyšší než dnes. Zítra se budou pohybovat kolem 29 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Dobrou chuť k obědu přeje Honza Navrátil.
0: Signál Rádio.
2: Honzo, díky, nechte si chutnat, vletěli jsme už do druhé půlky neděle s datem 12. července a představte si, že už se dá pořídit zmrzlina i pro psy. Detaily prozradím brzy, do té doby posílám Madonu s přáním parádního odpoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Ladíte víkendový signál a v souvislosti s tím, jaké nás podle meteorologů čeká v příštím týdnu počasí, tedy že bude hic, je třeba myslet na pravidelné ochlazování a jestli někdo potřebuje osvěžit ještě více než my, pak jsou to naši čtyřnozí parťáci. Vedle studené vody a psích bazénků se stále větší oblibě těší speciální zmrzliny pro psy. Ty můžete buď koupit ve Zvedemexu vybraných stánků se zmrzlinou, nebo si je vyrobit doma. Bude to přeci jen levnější, protože taková psí zmrzka stojí mnohonásobně víc než klasické nanuky. Za jedno balení běžně zaplatíte okolo 90 až 100 korun. A ještě jsme zjistili, na jaké příchuti si hafani nejvíc pochutnávají.
1: No ne, a jde po pistáciový, nechá.
2: Víkend na Signál rádiu.

0: Přesně v půl jedné jste se Signál rádiem a jsme moc rádi, že i prostřednictvím naší apky, kdekoliv na světě, jako třeba Martin, který píše, momentálně pracuji ve východním Německu přímo ve Schwerinu až do prosince. Poslouchám vás přes mobilní aplikaci, mohli byste mi prosím zahrát nějakou osmdesátku třeba od Enigmy. Tak Martine, shodou okolností tu jednu v playlistu za chvíli mám. No a posloucháte nás i na tuzemských dovolených, díky za pochvalu Mirdo.
1: Na zdárek Signálku, nacházíme se Kemp Michal, je to Karlovarsko, posloucháme vás celý den, pouštíte neskutečný songy a stejně nejlepší rádio. Na vás nikdo. Tady Mirďas a Sagvan Ory.
2: Dovolená v osmdesátkách. To bylo MBčko naložené až po střechu. Máma balila řízky do alobalu, táta kontroloval benzín v kanistru a my věděli, že vyrážíme za dobrodružstvím. Mapa na klíně, na hranicích pas a výjezdní doložka a pak už hurá směr Balaton, Rujána nebo Jugoslávie. A nebo jen pod stan k rybníku za městem. Na tom vlastně nezáleželo. Osmdesátkové léto mělo své neopakovatelné kouzlo. Z tranzistoráku hráli Modern Talking, Sandra nebo Madonna a my měli pocit, že prázdniny nikdy neskončí. Časy se změnily. Začali jsme létat, auta jsou rychlejší a místo mapy máme navigace.
3: Jedno ale zůstává stejné. Hity, které nestárnou.
2: Užijte si osmdesátkové léto se Signál rádiem a hudbou, která vás vrátí do času vašeho mládí. Signál rádio posloucháte online
3: na signalradio.cz.

0: Ze signálu doznívá těžká klasika Bee Gees Stayin' Alive. Hodiny ukazují 12.41, čili nejvyšší čas, aby došlo tady v éteru ke kýžené změně. Dominik Fortuš je připraven. Ahoj, Domčo.
1: Ahoj, Lukáši. Čau.
0: Ahoj. Já když se dneska koukám do kalendáře, už jsem to tady zmiňoval, už je to poměrně dlouho, to už se nám asi posluchači obměnili od rána, tak je Evropský den koupání v řekách, si představ.
1: Ale výborně, no. Tak to schladíme se hezky aspoň.
0: No, byl jsi někdy v řece, koupal jsi?
1: V řece, jenom v Potoce, čověče, zatím. No, jo. Jako měl jsem nabídku jako na to být jako na Adámka ve Vltavě, ve těch lázních, neprubnul jsem to, čověče. Ne? Neměl jsem tu odvahu, možná letos to zkusím, když padnou ty vedra, jako byly před pár týdnama.
0: Má to být příští týden, jako, ano, že... nějaká třicítečka, no.
1: No, tak to zkusím, ale čověče, jinak jako na to...
0: Ale za peníze jedině, ne? To jako jinak to nemá smysl.
1: No, asi pro
0: mě. Přece nebudeš, přece nebudeš se jako jen tak.
1: To ne, tak já nejsem prodejnej zase, jako jo, tak ne. To ne. Ale jako čověče, tak když třeba začnu nějaký vtipný video k tomu jako na sítě, jo, aby z toho byl nějaký virálek, tak no, proč ne? Musí být důvod.
0: Máme se na co těšit, evidentně.
1: No,
0: tak jo, tak se tenhle ten den má oslavit správně, to je jasná věc. Domčo, užij si vysílání, i vy ostatní krásný zbytek víkendu a Lukáš Blaha se na vás těší zase brzo na signálu. Ahoj.

0: Born on Blondes, 3 minuty necelé před 13:00 na Signál rádiu. Za pár chvil po celé tady pro vás mám další naše úžasné osmdesátky, Whitney Houston, Elton John nebo Frankie Ghost to Hollywood, ale předtím další zprávy tradičně od Honzy Nevrátila dneska a taky pár novinek z dopravy.
1: Signál rádio, doprava.
0: D8 aktuálně hlásí na 20. kilometru směrem do Prahy nepojízdný osobák, myslete na to. A stejný případ se před chvílí stal i na 186. kilometru dálnice D1 směrem na Prahu, takže s tím počítejte. No a já vám přeji pohodovou a ničím nerušenou, ideálně 80-kovou jízdu. Take me

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Příjemné nedělní odpoledne, 13. hodina je tady a s ní na signálu další zprávy. Ve Zlíně už čtvrtým dnem hasiči zasahují po požáru výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu. Na místě dnes pracuje celkem 6 jednotek, které nadále skrápějí proudy vody trosky budovy. Limitující je přitom pro ně bezpečnostní vzdálenost, kterou jim určil statik. Blíže k místu se zatím hasiči dostat nemohou. Zopakujme, že budova s 11 nadzemními podlažími začala hořet ve čtvrtek ráno. Postupně se na dvou místech zřítila, zůstává stát její necelá polovina. Vůdkyně francouzské krajně pravicové strany Národní sdružení Marine Le Penová potvrdila, že hodlá v příštím roce kandidovat na prezidentku. Prý se neobává, že by kandidaturu mohl stížit kasační soud. A ruské hlavní město čelí podle moskevského starosty Sergeje Sobyanina dronovému útoku. Od dnešní 5. hodiny raní ruská protivzdušná obrana sestřelila nejméně 29 bezpilotních letounů. O škodách nebo zraněných starosta neinformoval, hovoří ale o práci záchrany složek na místě dopadu trosek.
0: Co se děje v regionu?
1: Na další změnu dopravního režimu se od září musí připravit řidiči v Radlické ulici v Praze 5. Jednosměrný provoz, který tu byl zaveden v loňském roce, bude nově platit pouze určitou část dne. Od začátku září, konkrétně od 14 do 19 hodin. Na změně se dohodl organizátor Pražské hromadné dopravy a radnice Prahy 5, která zavedení jednosměrného provozu dlouhodobě kritizovala.
0: Sport.
1: Ve sportu se vracíme k senzačnímu tenisovému výsledku. Třetí českou vítězkou Wimbledonu za poslední 4 roky se stala Linda Nosková. V prvním ženském grandslamovém finále dvou českých reprezentantek nakonec porazila 29-letou Karolínu Muchovou 6-2, 5-7 a 6-3. Pro 21-letou hráčku se jedná o premiérový titul na turnajích Velké čtyřky.
0: Signál Rádio, počasí.
1: I další odpolední zprávy končíme pohledem na počasí. Venku je polojasno s teplotami kolem 25 stupňů. Pondělní den bude také s polojasnou oblohou. Zítra počítejme na severovýchodě místy s oblačností, ale objeví se i slunko. Vítr zafouká stejně jako dnes od severu a teploty budou o něco vyšší než dnes kolem 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy ve 13 hodin. Posloucháte Signál Rádio, vracíme se opět k 80kám.
0: Signál Rádio.
2: 13. hodina je za námi a na signálu startuje odpoledne plné 80. Tím vás provede tentokrát Dominik Port. No a kromě hudby se taky zastavíme třeba v pražské zoo, ale nebude to klasicky přes den, jak jsme možná zvyklí, ale vydáme se na speciální noční prohlídku a to už za chvíli, ale předtím třeba Frankie Goes to Hollywood.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Píseň How Will I Know v podání Whitney Houston. Vy si stále užíváte 80kové léto se signálem a já už ve studiu vítám moji kolegyně Lucku Sinkovou. S tou se totiž tentokrát vypravíme do Pražské zoo, kde probíhají velice speciální a oblíbené noční prohlídky, takže do světa zvířat se tentokrát ponoříme hezky po setmění, jak se říká. No a víc nám teď už poví moje kolegyně Lucka.
1: Po zavření areálu všechno stichne a stmavne a pak se můžete v doprovodu zkušeného průvodce vydat do zoo a objevovat tajemství večerního života zvířat. Uvidíte například, jak odpočívají žirafy, co dělají po setmění šelmy, nebo jak vypadá zoo v době, kdy většina návštěvníků už dávno odešla domů. Prozkoumáte samozřejmě veškerá zajímavá zákoutí. Prohlídka trvá zhruba hodinu a půl a kvůli omezené kapacitě je potřeba si místo rezervovat předem, a to přímo na stránkách zoo.praha.cz.
0: No, zní to, Lucko, naprosto skvěle, takže si případně, pokud sem vyrazíte, prohlídku moc užijte. No a teď už mám tady pro vás další dávku naší skvělé hudby New Order, nebo teď už Queenie.

0: Signál Radio.
1: Signál Radio.
2: Víš, mě se taky stýská. A najednou zdá se máme proč znovu seznát.

0: Další hvězda 80. Paul Young v éteru Signál Rádia. No a za chvíli pro vás budu mít pár takových krásných tipů na jednodenní výlet. Takže jestli náhodou nemáte tolik času, kolik byste chtěli a chtěli byste někam vyrazit na otočku, na nějaké super místo, tak za pár chvil tady mám pro vás pár tipů, ale předtím Phil Collins a po něm taky Ace of Base.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami si vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
4: Signál Rádiu. Poslouchejte.

Paul McCartney a Stevie Wonder doznívají krátce před 1:45 na Signál Rádiu. No a já už mám tady pro vás slíbené tipy na jednodenní výlety. Tak první mojí variantou je Atržpařsko-Teplické skály, což je takové fascinující místo, které se dá považovat i za takové skalní město s úzkými soutěskami, jezírkem, a taky si tu vyzkoušíte třeba plavbu na pramenci, což je, je taková krásná varianta romantiky, třeba pro nějaké novomanžele a tak dále. Dále tu mám Konopiště, tak to je taková zámecká klasika, lovecký zámek nedaleko Prahy, který je spojený především s arcivévodou Františkem Ferdinandem de Este, a kolem zámku je navíc nádherný park, růžová zahrada a taky rozsáhlá obora zdaňky, takže si na své přijdou tady i milovníci zvířat. No a pokud máte spíš rádi takové ty procházky po kolonádě a takový ten relax, klid, tak vyražte do Poděbrad, což je kousek od Prahy, takové to krásné typické lázeňské město, a navíc je to i raj cyklistů, takže jestli máte rádi jízdu na kole, tak určitě sem taky doražte. A poslední můj variantou je Průhonický park, což je statisticky, což mě hodně překvapilo, jeden z nejkrásnějších parků v Evropě, který nabízí nejenom romantické cesty kolem rybníku, ale taky krásný zámek a taky stovky druhů dřevin a květin. Takže jestli máte rádi taky trochu tu botaniku, tak se tady rozhodně přijdete na své. No a na své si přijdou i fanoušci Baltimorea nebo třeba Tears for Fears tady u nás na Signál Rádiu.

0: Madonna nám na signálu uzavřela další hodinu, no a po druhé odpoledni tady pro vás mám Bananarama, Rod Stewart nebo Fiction Factory, to jsou ti, kteří vám z našeho světa 80. opět zahrají, ale teď už další zprávy a taky pár novinek z dopravy.
1: Signál Rádio Doprava.
0: Předmět na vozovce je hlášený na 17. kilometru dálnice D5 směrem z Prahy, takže tady projíždějte velmi opatrně, a na 170. až 175. kilometru dálnice D1 směrem na Brno probíhají práce na silnici, takže se tu připravte na zdržení. Já vám přeji šťastnou a ideálně ničím nerušenou jízdu.
1: Signál Rádio Zprávy.
2: Hezkou neděli opět po hodině plné 80. Posloucháte na Signálu další zprávy. Hasiči ve Zlíně i nadále zasahují u požáru budovy v někdejším baťovském továrním areálu. V podvečer díky příznivému vývoji situace snížili stupeň požárního poplachu z 2. na 1. Aktuálně na místě pracují zhruba 40 hasičů. Ti stále trosky budovy ochlazují, řekl to jejich mluvčí Pavel Řezníček. Budova číslo 34 s 11 nadzemními podlažími začala hořet ve čtvrtek. Část z ní se zřítila.
3: Podvečer došlo k vystřídání zasahujících jednotek a v 18.00 rozhodl velitel zásahu o snížení stupně požárního poplachu z 2. na 1. Na místě přes noc zůstávají profesionální dobrovolné jednotky, které budou pokračovat v čerpání vlastně požární vody na místo událostí a v hasebních pracech pomocí automatických požárních monitorů, kterým vlastně skrápějí zasažené sutiny a provádí chlazení.
2: Doplňme, že policie událost prověřuje pro podezření ze spáchání obecného ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi za něj hrozí až 5leté vězení. Poslanecká sněmovna bude příští týden schvalovat návrh na obnovení elektronické evidence tržeb, od které si vláda opět slibuje narovnání podnikatelského prostředí a také dodatečné příjmy veřejných rozpočtů. Vláda návrh na znovu zavedení EET posvětila už v květnu. Hormuzský průliv je opět terčem zájmu. Írán oznámil, že v průlivu zasáhl a vyřadil z provozu další loď a vyslal balistické střely na americkou strategickou leteckou základnu v Kataru. Americká armáda přesnou municí zasáhla přibližně 140 íránských vojenských cílů.
1: Co se děje v regionu?
2: Ze 13 milionů, které pražské letiště Václava Havla rozdává obcím v jeho okolí jako kompenzaci za zvýšenou hladinu hluku, získalo 1 milion korun i Kladno. Radnice rozhodla, že finance využije v rehabilitačním stacionáři Zvonek, kde vznikne nová multisenzorická místnost. Dodejme, že letiště finance poskytuje v souvislosti s hlukem, který vzniká po převedení části provozu na vedlejší runway.
1: Sport.
2: Eliška Hamzová se ve svém 8. utkání WNBA v dresu Minnesota mezi střelkyně nezapsala. Při výhře Lynx 90-85 nad New Yorkem strávila česká basketbalistka na hřišti pouze něco málo přes 4 minuty a zaznamenala pouze 2 asistence. A kajakář Josef Dostál dojel na světovém poháru v Montrealu 3. na kilometru. Pro olympijského vítěze je to letos nejlepší výsledek na této trati.
1: Signál Rádio počasí.
2: A zprávy ve 14 hodin končíme pohledem na počasí. Venku je polojasno s teplotami od 25 do 30 stupňů Celsia. Další prázdninový týden odstartujeme s polojasnou oblohou. I v pondělí počítejme se slunečním svitem a také na severovýchodě výsty s oblačností. Vítr zítra zafouká stejný jako dnes, tedy od severu do maximálních 5 metrů za sekundu a bude o kousek tepleji. Zítra teploty naměříme od 27 do 31 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
1: Signál Rádio.
0: Nedělní odpoledne máme lehce po druhé, si stále užíváte s hudbou 80. let tady u nás na Signálu, no a stále vás dnešní jízdou 80. provází Dominic Ford. No a také jsem pro vás vybral několik zásadních chyb, které lidé nejčastěji dělají na dovolené, a za chvíli se o nich povíme, abyste věděli, čeho se případně vyvarovat, ale předtím slíbení Fiction Factory.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Doznívá Bananarama na Signál Rádio a jejich veleznámý hit Vínas. No a pojďme se už teď podívat na chyby, které lidé dělají nejčastěji na dovolené, protože spousta z nás právě teď čeká na svou dovolenou, takže se pojďme vyvarovat. První věc, která je důležitá, nepijte pouze ledové nápoje s ledem, ale zkuste taky to vyměnit někdy za vlažné nápoje nebo dokonce třeba i teplé, protože právě ty nás paradoxně mnohem více ochladí, protože v nás vzbuzují pocení a právě pocení nám ochlazuje tělo a právě ty ledové spíš nás ještě víc dostávají do toho horka, do toho, že nám je ještě víc a víc teplo. Další, co je důležité, určitě pokud pojedete do nějaké velké metropole, jako je Řím, nebo třeba Paříž, nebo Londýn, tak si uložte svoji adresu ubytování i ve formě offline, to znamená napište si adresu na nějaký papírek, protože víme, že v průběhu poznavacích dovolených hodně fotíme, může se nám mobil vybít a pokud máme mobil jako jiný zdroj informací, včetně našeho ubytování, tak můžeme být v docela velký brindě. Takže nezapomeňte adresu i na papírek. Další věc jsou restaurace. Zkuste navštěvovat spíš ty, které jsou mimo takové ty turistické hlavní tahy nebo mimo právě ty velké památky, protože tam v blízkosti bývají restaurace, které jsou hodně cenově jakoby vysoké. Takže když se zvolíte nějakou malou útulnou kavárnu nebo tavernu pár ulic mimo právě ty hlavní místa, tak zažijete mnohem nižší ceny a třeba i kvalitnější jídlo. A poslední věc, určitě nepodceňujte hlavně na začátku dovolené opalovací krémy nebo respektive mazání se opalovacím krémem. Jo, nestačí jenom jednou ráno, třeba po 8 se natřít a pak už máte pocit, že to celý den vydrží, vůbec ne. Navíc, když chodíte opakovaně ještě k moři a koupat se, tak se to neustále smívá, ten opalovací krém, takže pořád dbejte na to, abyste tak 3x až 4x denně se namazali. Takže takové jsou tipy, abyste předešli nejrůznějším problémům na vašich dovolených. No a teď už pojďme dál, máme tady našeho krále popu, Michaela Jacksona. Jsme Signál Radio.

0: Bruce Springsteen, další 80ková hvězda na signálu, těsně po půl třetí v rámci neděle našeho 80ového léta mimochodem. No a za pár chvil vám povím o naší soutěži, která startuje už zítra ráno, ale předtím ještě Beautiful South nebo Alphaville.
1: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.

Éter Signál Rádia nám nádherně rozproudili John Travolta a Olivia Newton-John. No a přátelé, zítra ráno a stejně taky každý všední den, všední ráno v průběhu příštího týdne budeme hrát opět o rodinné vstupné do jednoho ze 14 krásných jeskyních komplexů po celé naší republice. No a když říkám rodinné vstupné, tak doslova, protože bude obsahovat vstupné pro 2 dospělé a až 3 děti do 15 let a to je opravdu nádherná výhra. No a jak ji můžete získat? No naprosto jednoduše. Když se zapojíte třeba už rovnou zítra ráno do naší soutěže ano nebo ne, tím pádem my vám položíme jednu velice základní otázku, na kterou bude potřeba, abyste odpověděli pouze jedním slovem, ano nebo ne. No a v případě, že se trefíte, což si myslím, že určitě ano, tak získáváte právě tu krásnou rodinnou vstupenku. Já ještě připomínám číslo do našeho studia, to je 910 260 910. No a já vám moc držím palce a do konce hodiny tady pro vás máme ještě další dávku 80 v podobě Dalibora Jandy a nebo taky skupiny YouTube.

0: Jsme na konci další hodiny na Signál rádiu, máme přesně 3 minuty do 3. odpolední. No a po celé tady mám pro vás další playlist sestavený pouze samými osmdesátkami, Bryan Adams, Boniem nebo Gazebo. No ale předtím další zprávy od Honzy Navrátila a taky se podíváme na naše silnice a dálnice.
1: Signál rádio, doprava.
0: Na nepojízdný osobák se připravte na 185. kilometru dálnice D1 směrem na Brno a na D1 zůstáváme ve stejném směru, ale tentokrát také na Brno, ale mezi 170. a 175. kilometrem probíhá sekání trávy podél vozovky, takže tu buďte při průjezdu velmi, velmi opatrní. Já vám přeji pohodovou a ničím nerušenou ideálně 80. jízdu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Příjemný nedělní poslech Signál Rádia, opět po hodině pojďme na další aktuální zprávy. Provoz na dálnici D10 ve Staré Boleslavi je po nočním bourání lávky opět obnovený. Ve směru na Mladou Boleslav projedou řidiči v jednom pruhu, ve směru na Prahu pak bez omezení. Nejsilnější slovenská vládní strana Směr včera ve Staré Bystrici slavila výročí deklarace o svrchovanosti Slovenské republiky. Ta byla přijata 17. července v roce 1992 a jednalo se o krok, který předcházel rozdělení Československa. Na včerejší oslavy dorazili také dva hlavní aktéři rozdělení státu, tehdejší slovenský premiér Vladimír Mečiar a někdejší český premiér a také pozdější prezident Václav Klaus. Včera po krátké těžké nemoci zemřel americký senátor Lindsey Graham. 71-letý republikán patřil k nejvlivnějším členům kongresu, a to hlavně v zahraniční politice. V posledních letech podporoval Ukrajinu a její boj proti ruské agresi. V minulosti měl napjaté vztahy s prezidentem Donaldem Trumpem. Podle médií ale v současnosti amerického prezidenta podporoval.
0: Co se děje v regionu?
1: Dva nové veřejné grill pointy vznikly na Praze 3. Elektrické grily zájemci naleznou v lokalitách Habrová na Jarově a v parku vedle Rýgrových sadů. Grily se spouští pomocí aktivačního kódu, který přijde SMS zprávou, a hodina grilování vyjde na 100 korun. Grily je možné využívat celoročně, v létě od 10 do 19, v zimě pak od 10 do 16 hodin.
0: Sport.
1: Lochodrážník Jan Kvěch skončil 10. ve švédské Grand Prix. Finálovou jízdu na stadionu v Malile nečekaně vyhrál Dan Anders Thomson, který je stejně jako Kvěch v elitním seriálu náhradníkem. Oba startují místo zraněných jezdců. 24-letý Kvěch vyhrál jednu rozjížďku a ve dvou dojel na druhém místě. 7 bodů mu vyneslo postup do takzvané poslední šance. V boji o finále ale skončil na posledním 4. místě.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A i v 15 hodin se pojďme podívat na počasí. Nedělní den je s polojasnou oblohou. Oblačnost a přehánky se přechodně objevují na severovýchodě, k večeru ale budou ustávat. Vítr fouká severní a nejvyšší denní teploty dnes měříme kolem 25 stupňů Celsia. Další prázdninový týden odstartujeme s polojasnou oblohou. V pondělí počítejme také se slunečním svitem na severovýchodě i místy s oblačností. Vítr bude foukat stejný jako dnes od severu do maximálních 5 metrů za sekundu a teplo ty naměříme zítra kolem 30 stupňů. Další zprávy na Signálu právě teď končí. Vracíme se k muzice. U dalších zpráv se za hodinu těší Honza Navrátil.
0: Signál Rádio.
2: Proslněný červencový víkend na Signálu krásně plyne, máme lehce po třetí a všechno tady máme v duchu 80. a s vámi je stále Dominik Port. Za pár chvil to ale bude se mnou i kolega Luděk Svane Urbánek, který nás tradičně vezme na Jižní Moravu. Tentokrát to ale nebude o víně, bude to o historii, takže si na to počkejte, ale teď už za vámi míří Gazebo.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Výlet do 80. nám před chvílí na signálu zajistil Bryan Adams a další výlet, ale tentokrát do Břeclavy na jihu Moravy nám zajistí zase můj kolega Luděk Savana Urbánek. Vydáme se totiž do jednoho velice zajímavého muzea a Luděk nám teď poví víc.
1: Hezký dobrý den z Brna, respektive dnes z Břeclavy. Pokud se vypravíte na Jižní Moravu a zavítáte do Břeclavy, tak vězte, že zde naleznete zajímavé muzeum se sbírkou asi 30 000 předmětů. Městské muzeum a galerie Břeclav se soustředí především na lidovou kulturu Podluží a region.

Porovnání historii a ve zprávě má hned několik objektů. V židovské synagoze si zájemci mohou prohlédnout expozici Židovská Břeclav, věnovanou historii židovství v okolí. Na zámečku v Pohansku pak sídlí expozice Velkomoravské Pohansko, která představuje život starých Slovanů v oblasti. Historie rodu Lichtensteinů je pak název stálé výstavy v Lichtensteinském domě, kde se návštěvníci dozví detaily o jednom z nejstarších rodů na Moravě. Muzeum pořádá ale také krátkodobé výstavy a další tematické akce. Má také speciální program pro školy. Tak se mrkněte na webovky a něco si vyberte. Luděk Savana, Urbánek, Brno.

0: Na signálu doznívají Inexis, skvělá parta, no a samozřejmě já vás za pár chvil vezmu na jejich Vysočiny za skvělými burgery a taky pivem, kam konkrétně, tak to si nechám ještě na chviličku pro sebe, za chvilku vám to ale prozradím, ale předtím Emigrant nebo Rick Astley.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.
2: Signál Rádio. Posloucháte online na signálradio.cz.

Dohrál nám zamilovaný John Paul Young v éteru Signál Rádia. No a my už se vydáváme na slíbený jich Vysočiny, konkrétně do Telče, kde až do dnešní půlnoci bude probíhat pivní a Burger Fest Telč 2026. Takže jestli milujete burgery a pivo, tak to je přesně něco pro vás. No, co vás tady čeká? Ochutnávka piv z několika českých mini pivovarů a taky burgery od oblíbených food trucků i restaurací všeho druhu, samozřejmě pálivé, nepálivé, samozřejmě i vegetariánské varianty, takže jenom se sýrem nebo se zeleninou a tak dále. Kromě toho tady je pro vás připravený i bohatý hudební program a navíc večer naváže i afterparty, která je mimochodem zdarma, což je obrovský a krásný benefit. A kromě toho se tady budete moct taky zasoutěžit nejrůznějším způsobem, jako je třeba beer pong, nebo si to můžete zasoutěžit v pití piva na čas, a nebo taky tady můžete zažít závody v pojídání burgeru. Takže jestli máte větší žízeň a nebo větší chuť, to už je samozřejmě na vás, kam se zapojíte, ale určitě si to užijte stejně jako naše další osmdesátky tady na Signálu, Lucie a nebo teď už Chris Norman. Jdeme na něj.

0: O poslední skladbu v této hodině na signálu se nám těsně před čtvrtou odpolední postaral John Bon Jovi. No a po celé tady máme další plejádu osmdesátkových hvězd, jako je Petr Nač, Spaňa nebo Freddie Mercury, ale předtím si dáme další zprávy, jak jinak než od Honzy Nevrátila, a taky pár novinek z dopravy.
1: Signál rádio doprava.
0: Porouchaný osobák v tuto chvíli stojí na 198. kilometru dálnice D1 směrem na Prahu, tak s tím počítejte. A pozor dávejte i v Brně v ulici Nádražní, kde se stala srážka osobáku s cyklistou. Probíhá tady taky vyšetřování, takže tu projíždějte velmi opatrně. Já vám přeji šťastnou a ideálně ničím nerušenou jízdu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: I v neděli s datem 12. července posloucháte Signál Rádio. Teď na chvilku přerušme proud 80. a pojďme za zprávami. Lepší podporu a přípravu dětí ještě před nástupem do základní školy si ministr školství Robert Plaga slibuje od prodloužení povinného předškolního vzdělávání z 1 na 2 roky. Namísto v 5 letech by se tak děti začaly vzdělávat už o rok dříve. Tragickou nehodu na Masarykově okruhu v Brně, kde při závodech s mezinárodní účastí včera odpoledne tragicky zahynuli 2 jezdci, prověřuje policie. Případ podle její mluvčí ale nejspíš nakonec odloží. Oběťmi jsou podle serveru Sport.cz 32-letý rakouský jezdec Filip Steinmeier a 43-letý rumunský závodník Adrian Rus. Americký deník The New York Times nazval ministra zahraničí Spojených států Marka Rubia faktickým americkým místodržícím Venezuely. Podle média totiž právě Rubio rozhoduje například o rozdělování příjmů z venezuelského exportu ropy.
0: Co se děje v regionu?
1: Do stavby nového parkovacího domu u metra Hostivař se pustilo hlavní město. Magistrát už vypsal tender na stavbu 7podlažního domu, který nabídne 647 stání. Parkovací dům v režimu Park and Ride vznikne na místě stávajícího parkoviště a jeho výstavba je projektanty stanovená na hodnotu 601 milionů korun bez DPH.
0: Sport.
1: A ve sportu si pojďme připomenout jedinečný úspěch českého tenisu. Třetí českou vítězkou Wimbledonu za poslední 4 roky se totiž stala Linda Nosková. V prvním ženském grandslamovém finále 2 českých reprezentantek porazila 29-letou Karolínu Muchovou 6-2, 5-7 a 6-3. Pro 21-letou hráčku se jedná o premiérový titul na turnajích Velké čtyřky.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A zprávy v 16 hodin končíme pohledem na počasí. Venku je polojasno s teplotami kolem 26 stupňů. Další prázdninový týden odstartujeme také s polojasnou oblohou. I zítra počítejme místy se slunečním svitem a na severovýchodě také s oblačností. Nejvyšší denní teploty během pondělka se budou pohybovat kolem 30 stupňů Celsia. Zprávy v 16 hodin na Signálu končí. Otevíráme opět hodinu plnou 80.
0: Signál Rádio.
2: Na vlnách Signál Rádia plujete i po 4. odpolední a ty největší hity 80. pro vás neustále vybírá Dominik Port. Za chvíli to ale nebude jen o hudbě, ale budu pro vás mít i několik tipů na bezvadné letní čtení, a to ať v případě, že jste někde na pláži nebo třeba u vás na zahradě. Takže uvidíte, co vám sedne nejvíc, ale teď už Freddie Mercury.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Signál Rádio, to nejlepší z osmdesátek.

To byla Spaňa, která nám před chvílí ovládla éter Signál Rádia, a pojďme na slíbené tipy na velmi zajímavé a strhující knížky, aspoň podle mě, které si můžete vychutnat na vaší dovolené. Tak první variantou je kniha Sedm manželů Evelyn Hugo, což je takový, řekl bych, strhující příběh jedné hollywoodské legendy plné lásky, tajemství a taky spousty překvapivých zvratů. A pak tady mám něco takového hodně romantického, takovou, řekl bych, jako reze růžovou knihovnu. Je to Malibu v plamenech, je to letní román odehrávající se během jediné noci na velkolepé plážové párty.

A pak tady mám něco pro vás, kteří máte radši nějakou takovou tu lehce intelektuálnější tvorbu, a je to kniha Lekce chemie. To je hodně inteligentní, vtipné a je to mimochodem inspirativní bestseller o ženě, která boří zažité stereotypy ve více variantách. No a nakonec tu mám něco pro milovníky z sci-fi a to je nová kniha, která se jmenuje Spása. Mimochodem je od autora Marťana, což je příběh, který je nejenom v knižní podobě, ale také v té filmové verzi stvárnil hlavní postavu Matt Damon. A tady to je opravdu jako světový bestseller, který si opravdu si dal velkou, je opravdu hodně úspěšný a velké uznání mezi kritiky získal také, hlavně právě v tom, v té obci toho sci-fi. Takže určitě to jsou tipy na velmi zajímavé knížky pro vás na dovolenou, takže určitě využijte toho, klidně nám dejte vědět, jestli jste si nějakou vybrali a teď už Petr Naď a nebo třeba Slade na Signál Rádiu.

0: Do Charles and Eddie přesně o půl páté na Signál rádiu. Za pár chvil vám pustím opět náš magneťák, ale ještě předtím si pojďme vychutnat naší plejádu osmdesátkových interpretů, jako jsou Ultravox, Gloria Gaynor nebo třeba Roxette. Moc si užijte a přeji pohodový poslech se Signál rádiem.
1: Na Signál rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami si vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
1: Ano nebo ne na Signál rádiu. Signál rádiu.

0: Doznívá sestava Ultravox a před námi, přátelé, další magneťák.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Dnes v něm zazní píseň Blue Eyes od Eltona Johna, která vyšla v roce 82 jako první single z alba Jump Up. Hudbu složil Elton John a text napsal Gary Osborne, který v té době dočasně nahradil jeho dvorního textaře Bernieho Taupina. Blue Eyes je taková jemná, romantická balada o lásce, ve které modré oči symbolizují klid, něhu a taky oddanost. Píseň se stala jedním vůbec z největších Eltonových hitů začátkem 80. let a obsadila dokonce 8. místo v britské hitparádě, což je opravdu obrovský úspěch. No a pojďme si tuto světovou záležitost pustit. Blue Eyes v podání Eltona Johna tady u nás na Signál Rádiu.
1: Magneťák Signál Rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Švédská sestava ABBA těsně před pátou odpolední na signálu a po celé se nám o další osmdesátky postarají Michael Jackson, Gibson Brothers nebo Tanita Tikaram. Ale teď už zprávy a taky aktuální info z dopravy.
1: Signál Rádio Doprava.
0: Porouchané osobní auto v tuto chvíli stojí na 38. kilometru dálnice D1 směrem na Prahu, takže na to myslete. A to je pro tuhle chvíli z dopravy naprosto všechno, takže já vám přeji pohodovou a ničím nerušenou jízdu, ať jedete kamkoliv.
1: Signál Rádio zprávy.
2: Příjemnou neděli, posloucháte Signál Rádio a teď také zprávy. V prvním pololetí letošního roku soudy v Česku vyhlásily 7614 osobních bankrotů. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku je to o 7% méně. Zároveň soudy přijaly 7806 návrhů na osobní bankrot, což představovalo meziroční pokles o 8%. Nejvíce počet bankrotů vzrostl ve Středočeském kraji o 6%. V Karlovarském kraji se jejich počet zvýšil o 5% a v Plzeňském pak o 2%. Závěr tohoto týdne přinese teploty do 29 stupňů Celsia a polojasnou oblohu. Od severovýchodu pak bude během dne přibývat oblačnost a také srážky. Během příštího týdne se bude postupně oteplovat. Vysoké teploty ale doprovodí i bouřky. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. A ještě jednou počasí. Silný vítr dnes zastavil horní úsek kabinové lanovky z Pece pod Sněžkou na Sněžku. Spodní úsek lanovky do mezistanice na Růžové hoře zůstal v provozu. A Česko dnes vyslalo do Francie v pořadí druhý vrtulník, který pomůže s hašením požárů. Dodejme, že první vrtulník odletěl v pátek, včera už byl v akci.
1: Co se děje v regionu?
2: Hlavní město se začátkem července otevřelo příjem žádostí v rámci programu Čistá energie. K dispozici je celkem 50 milionů korun na tepelná čerpadla a adaptační opatření pro domy a byty. Nová výzva je oproti minulým letům výrazně širší. Poprvé zahrnuje podporu zelených střech, nádrží na dešťovou vodu anebo konstrukcí s pnoucí vegetací.
1: Sport.
2: Včerejší oktagon v Kolíně nad Rýnem potvrdil už dlouho diskutovanou spekulaci. Legendární český bojovník MMA Carlos Vémola se vrátí z důchodu pro další zápas do klece. Už 26. září se na fotbalovém stadionu ve Frankfurtu utká s Frederikem Neandertalcem Vesgrénem. Vémola se nechal slyšet, že mu je líto německých fanoušků, protože bude muset zmlátit jejich miláčka. A ještě jeden bojovnický návrat. Bývalý šampion smíšených bojových umění MMA Conor McGregor, který se do klece vrátil po 5 letech, skončil se zraněným kolenem a rychlou prohrou s Američanem Maxem Holloweyem. Sobotní zápas, kterému v Las Vegas přihlíželo přes 20 000 diváků, trval pouze minutu a 9 sekund.
1: Signál Rádio počasí.
2: A další odpolední nedělní zprávy na Signálu končíme pohledem na počasí. Zítřejší den bude s polojasnou oblohou. I v pondělí počítejme místy se slunečním svitem a na severovýchodě také s oblačností. Vítr během pondělka zafouká stejně jako dnes od severu do maximálních 5 metrů za sekundu a na začátku dalšího týdne nejvyšší denní teploty vystoupají na hodnoty mezi 27 a 31 stupni Celsia. Zprávy v 17 hodin na Signálu končí. Pokračujeme opět osmdesátkami. Tak hezký poslech.
1: Signál Rádio.
0: Osmdesátkové léto pokračuje na Signálu i po páté odpolední a Dominik Port pro vás sestavuje, doufejme, ten nejlepší osmdesátkový playlist. No a za pár chvil nás čeká i další díl pořadu Miluju Prahu a tentokrát pozjišťujeme spoustu zajímavostí o potoku Botyč. Tak ale ještě předtím si dáme Gibson Brothers nebo Tanitu Tikaram.
1: Signál Rádio. To nejlepší z osmdesátých let.

0: Michael Jackson na signálu a toho teď vystřídá můj kolega David Černý se svým dalším pořadem a dílem pořadu Miluju Prahu a tentokrát to bude o potoce Botyč. Dozvíte se třeba, že přes Botyč vede Nuselský most, což možná spousta Pražanů vůbec netuší nebo se to neuvědomuje. Také si povíme o tom, že tento hezký, ne až tak velký tok má dvě tváře, taky jaké, no tak to zjistíme za pár chvil. A také to, že s Botyčem jsou spojeny pověsti o vodnících, někteří byli přátelští, některým bylo radno se spíše vyhnout, no a to všechno se dozvíme právě teď v dalším díle Miluju Prahu.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým. Miluju Prahu s Davidem Černým.
2: Dobrý den, když se řekne Praha, hned druhým dechem dodáváme Vltava. Ale v Praze najdete i další toky. A my si dnes budeme povídat o Botiči, který vyhloubil ohromné Nuselské údolí a s trochou nadsázky můžeme říct, že nejvyšší pražský most, tedy most Nuselský, vede právě přes Botič. Název Botič je doložený už v 12. století. Jméno je odvozeno od staročeského slova botění, což znamenalo nabývání objemu

0: případě potoka tedy rozvodňování. Jméno Botič tedy přímo varuje před tím, že se tento nenápadný potůček dokáže bleskově proměnit v zdravou řeku. Což se k překvapení některých Pražanů stalo i v roce 2013, kdy se najednou valila voda Záběhlicemi. Tok v Nuselském údolí měl i jiná jména. Říkalo se mu Vinný potok, protože vršovice a svahy Nuselského údolí byly pokryté rozsáhlými vinicemi. Ostatně v Grébovce se víno pěstuje dodnes. V 15. století během husitských válek dostal Botič úplně nové biblické jméno Cedron. Údolí potoka husitům připomínalo biblickou krajinu kolem potoka Cedron, kterým chodíval Ježíš do zahrady Gesamacké. Botič má dvě tváře, romantickou divočinu a pak v betonu svázaný městský kanál. Délka toku je 35 kilometrů, z toho celkem 21 kilometrů protéká Prahou. Nad Hostivarskou přehradou je Botič přírodním klenotem. Potok se kroutí a vytváří meandry. Žijí zde ledňáčci, vidry a dokonce i úhoři. Dokonce jsou místa, kde si připadáte jako v lužním lese. Jakmile ale potok vstoupí do zastavěných částí Michle, Nuslí či Vršovic, je spoután do kamene a betonu. Dlouhé úseky toku vedou kompletně v podzemních tunelech a potrubí, například pod obřím vlakovým seřadištěm. Jelikož kolem Botiče stávalo na 30 mlýnů, je jasné, že se to v jeho vlnách vodníky nehemžilo. Každý správný mlýnský náhon, tůň nebo rybník měl svého vlastního zeleného mužička. Pražské pověsti si pamatují hned několik botičských hastrmanů. Někteří byli dobrosrdeční sousedé, jiní pěkní šmejdi. U hamerského rybníka v Záběhlicích žil podle pověsti vodník Módeman, nosil elegantní kabátek a na rozdíl od venkovských hastrmanů si potrpěl na městskou módu. Měl bodky vyleštěné tak, že se v nich člověk mohl vidět. V Nuselském údolí, kousek od místa, kde dnes stojí divadlo na Fidlovačce, fungoval Nuselský mlýn. Zdejší vodník byl známý tím, že strašně rád chodil do místních hospod na pivo. Měl ale jedno přísné pravidlo, nikdy nesměl dopustit, aby mu uschnul levý šos, jinak by ztratil svou kouzelnou moc. Hostinci proto vždycky sedával na židli hned u dveří, aby mohl v případě nouze rychle skočit zpátky do Botiče. Místní si ho předcházeli, věřili, že dokud u nich nuselský hastrman pije, mlýnské kolo bude mít vždycky dost vody a pivo v Nuslích neskysne. Ne všichni botičtí vodníci, ale byli lidumilové. Ten, který hlídal náhod ve Vršovicích, v místech dnešní vršovické třídy, byl vyhlášený protiva. Nesnášel, když mu místní kluci házeli do vody kameny, nebo když hospodyně na břehu prali prádlo. Jeho nejoblíbenější zábavou bylo topení mlynářských pomocníků. Dělal to ale rafinovaně. Proměňoval se v krásného bílého koně, který se pásl u Botiče. Když na něj nějaký nic netušící chasník sedl, kůň s ním skočil rovnou do nejhlubší tůně. Vršovičtí se před ním měli na pozoru a v noci se břehům Botiče vyhýbali obloukem. Pro Signál Rádio David Černý, Miluju Prahu.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádio.
2: Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají.

0: Slovenská návštěva v podobě skupiny Elán na Signál rádiu lehce po 17:30. No a přátelé, jestli náhodou ještě nemáte staženou naší aplikaci Signál rádia, tak si ji hned teď ideálně stáhněte, a to dvěma způsoby, buď přes App Store nebo Google Play, rychle, zdarma, jednoduše. No a tím pádem vám naše osmdesátky budou znít naprosto kdekoliv si vzpomenete, ideálně třeba na vaší aktuálně letní dovolené. A navíc přes naší aplikaci nám můžete poslat i nějakou hezkou fotku, jak si právě užíváte vaší dovolenou, ať už je to tady v Česku nebo kdekoliv jinde po světě. No a teď už nejen do všech aplikací posílám třeba Saragoza Band nebo teď už Alíče.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál rádiu. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál rádiu. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál rádiu posloucháte online na signalradio.cz.

Doznívá Saragoza Band minutu po 17:45 na Signál rádiu. No a pro dnešek se s vámi loučí Dominik Port, protože jsme na konci i celého našeho osmdesátkového odpoledne, bylo to naprosto skvělé. No a já se na vás moc těším opět příští týden v pátek po 16:00 odpolední. Do té doby se mějte krásně osmdesátkově, no a dokonce tady mám pro vás připravenou další dávku osmdesátek a o tu se nám postarají třeba Žentour, nebo teď už Glenn Medersohn, tak si je moc užijte.

0: Necelé 3 minuty před 6 večerní ladíte Signál Rádio, stále si vychutnáváte 80kové léto v naší společnosti. No a před námi jsou dnešní poslední zprávy a taky pár novinek z dopravy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Na 5. kilometru dálnice D2 směrem na Lanžhot potkáte porouchaný osobák, takže tu projíždějte velice opatrně a nákladní auto stojí aktuálně na 35. kilometru dálnice D1 směrem na Brno, takže na to rozhodně myslete. Přeji vám pohodovou a ničím nerušenou, ideálně 80kovou jízdu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezký podvečer, nedělní 18. hodina, je tady, posloucháte Signál a teď také další zprávy. Poslanec za motoristy a vládní zmocněnec pro klimatickou politiku Filip Turek osobně neuvažuje o kandidatuře na prezidenta. Řekl to v dnešní debatě na televizi CNN Prima News. Na severu Slovenska napadl včera večer medvěd muže, který pracoval před domem. Vyskočil mu na záda a povalil ho na zem. Napsal to dnes server Novinky.sk, podle kterého muž utrpěl lehčí zranění. Hormuzský průliv je otevřen pro obchodní plavbu, řekl to prezident Spojených států Donald Trump stanici NBC. Rovněž americká armáda tvrdí, že Irán úžinu nekontroluje, ten ale uvádí opak. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes oznámil změnu politické strategie země a avizoval změny ve vládě. Premiérce Julii Sviridenkové na síti X poděkoval za práci a uvedl, že jí nabídl možnost vést novou oblast vztahu s klíčovým partnerem. Více podrobností k její případné nové roli ale prezident neposkytl.
0: Co se děje v regionu?
1: Na další změnu dopravního režimu se od září musí připravit řidiči v Radlické ulici v Praze 5. Jednosměrný provoz, který tu byl zaveden v loňském roce, bude nově platit pouze určitou část dne. Od začátku září, konkrétně od 14 do 19 hodin. Na změně se dohodl organizátor Pražské hromadné dopravy a radnice Prahy 5, která zavedení jednosměrného provozu dlouhodobě kritizovala.
0: Sport.
1: České volejbalistky na závěr letošní Ligy národů porazily v Bělehradu Francii 3-2 na sety, v tiebreaku odvrátili 4 matchboly a vyhráli 20-18. A Josef Dostál dojel druhý na 500 metrů na světovém poháru v Montrealu a vylepšil tak třetí pozici ze včerejšího závodu na dvojnásobné trati.
0: Signál Rádio, počasí.
1: V noci na pondělí bude převážně polojasno a teploty klesnou na 16 až 12 stupňů Celsia. Zítřejší den bude s polojasnou oblohou, na severovýchodě a severu území počítejme s mírnou oblačností a malou pravděpodobností přeháněk. Vítr zítra zafouká severní rychlostí maximálně do 6 metrů za sekundu a k večeru zeslábne a nejvyšší denní teploty zítra vystoupají na hodnoty od 27 do 31 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách bude kolem 22. Takové byly zprávy na Signálu v neděli s datem 12. července. Hezký zbytek víkendu přeje Honza Navrátil.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Signál Radio má novou mobilní aplikaci. Vylepšený design, živé vysílání, informace o právě přehrávané skladbě, možnost poslat vzkaz, audiosprávu nebo fotku přímo do studia. Nechybí ani denní program nebo tipy, kam vyrazit za zážitky. Novou aplikaci stáhněte zdarma z App Store nebo Google Play podle typu vašeho telefonu. Signál Radio a to nejlepší z 80. let budete mít s naší vylepšenou apkou neustále po ruce. Signál Radio.

Signál Rádio hraje osmdesátky. Signál Rádio. To nejlepší z osmdesátek.

taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo heráků, nebo Jimsy, Calvin Klein. Tak

0: prachy si nekoupíš.
1: Léto s hudbou vašeho mládí. To je osmdesátkové léto na Signál rádiu.

0: Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
1: Ano nebo ne?
0: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
1: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
2: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami si vyberete, kam vyrazíte.
0: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
1: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
0: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
3: Signál Rádiu posloucháte online
1: na signálradio.cz.

nejlepší probuzení do nového dne. To je Ráno na Signál Rádio. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je Ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi. Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.

Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádio. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

navzdory myšlenkám pod jejich příboji. Já tam někde mám mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí.

0: Magneťák Signál Rádia. Pamatujete na dobu, kdy jsme se dávali u rádia s prstem připraveným zmáčknout tlačítko rekord? A jak nás štvalo, když jsme to nestihli včas? A část písničky nám na nahrávce chyběla, nebo nám do toho promluvil moderátor? Tyhle časy jsou už dávno pryč, ale my vám je rádi připomeneme. Zapněte si Magneťák Signál Rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák, Signál Rádia, aneb co jsme si nahrávali na pásky.
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.